0: není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
3: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
8: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
9: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.

0: tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
2: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné sobotní ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Krize v Ormuzském průlivu obrací pozornost k Malackému průlivu. Klíčové tepně mezi Asií, Evropou a Blízkým východem. Touto nejkratší trasou mezi Indickým a Tichým oceánem proudí čtvrtina světového námořního obchodu a 45% přepravované ropy. Východní Asie využívá k dovozu energií, opačným směrem se pak vyváží zboží na světové trhy. Obavy o stabilitu cesty navíc nově vyvolal výrok indonéského ministra, který naznačil možnost zavedení poplatku. Cena bitcoinu v pátek poprvé od října 2024 klesla pod $60,000. Investoři se kvůli globální nejistotě zbavují rizikových aktiv a přesouvají kapitál do umělé inteligence. Podle analytiků navíc část z nich plánuje volné prostředky využít k nákupu akcí společnosti SpaceX, která příští týden vstupuje na burzu. A pojďme také na sport. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Plno cyklistů dneska čekejte v Orlických horách, hlavně kolem Deštného. Jede se tady závod, trasa vede přes Šerlich, Haničku i Neratov. Je teda potřeba počítat s tím, že výjezd na Šerlich bude po celé odpoledne uzavřen a s omezením projedete Deštným. Prostudujte i jízdní řád autobusu, i tam jsou změny.
12: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
10: Dnes očekáváme jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami. Odpoledne se od západu zatáhne a večer se může objevit také nějaká ta přeháňka. Dnešní odpolední maxima 25 stupňů Celsia.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
14: Weekend
13: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
15: Krásné dobré ráno, 6.6. něco hezkého si přejte, 6:02. S vámi Leona a Filip, Tildo, pozdrav.
10: No krásné ráno, já si taky říkám, že to bylo jen tak, když vždycky přijdu jako hodně na poslední chvíli.
15: No já myslela, že tě zabiju.
10: Ale zvládla jsem to, jak je to v našem huku.
15: Minutku před zprávami. Tak přátelé, a dnešní den máte krásný, vstávejte pravou nohou vpřed, užijte si to naplno a pokud možno zůstaňte s námi, protože dneska budeme velmi štědrý k vám. Jedna soutěž za druhou, dárečky, dobrá nálada, pozitivní energie a hlavně naše skvělé hity, jako teď. Malá party nikdy nikoho nezabila. A ne, Fergie, a little party never kill nobody. Dobré ráno!
13: Hit Radio Černá Hora. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
16: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

0: Alex Warren Ordinary. Ten vám naordinoval to, abyste dneska vstali pravou nohou a taky s dobrou náladou. Každopádně, moji milí, zásadní tip před víkendem. Víme tady s Fildou, jak upravit sklípka na grilu. Dal bys jsi pavoučí nožičky?
1: Hlavně pavoučce nějak nevadí, ale asi bych se ho nedal. I když mohli bych šupat, vej docela, oni to asi normálně v Asii
0: se to jí. Někdy pavouk.
1: Ne, neskoušel jsem to, viděl jsem to na špejli, takhle jsem byl v Tajsku jednou, ale nedal jsem si.
0: No takhle, není třeba kazit si chuť pravého pavoučího těla umělými přísadami, jo? O tom žádná. Gurmáni totiž nabodnuté sklípany jen opékají nad mírným ohněm, aby je zbavili takových těch chloupků, že jo? To můžeš taky zkusit. Jsi chlupatý jako pice.
1: Můžu to zkusit třeba s rukou, to je pravda.
0: No a když uslyšíte pískavý zvuk, který je způsoben vzduchem unikajícím z pavoučích kloubů, tak je svačina hotová. Připečené, říkejme tomu, masíčko z nožiček svou specifickou chutí mírně evokuje nesolená tresčí játra údajně, no.
1: Hele, já ti nevím, já si zůstanu u krkovice a nějakýho toho hermelínu radši.
0: Že jo, nějaký stejček, nebo oplešťok, nebo jak se tomu říká, tak
1: mi ten oplešťok. Oplešťok taky by to mohlo být, přátelé. No, Maďarkan prostě neví, co je dobrý na grill.
0: Já nevím, tak třeba si někdo z našich posluchačů dá rád pavouka na grillu. A nebo nedobrovolně, že jo, tam ten pavouček spadne na to masíčko jako přísada. Ne, já bych to nesjedla ani na boha. Ani zadarmo, ani za milion, fakt.
1: No, naštěstí toho sklípkana tady moc v Čechách jako neseženete, tak můžete být v klidu. Leda si ho dovíc dovolený, ale abyste neskončili ve vězení.
0: Každopádně, kamarádi, rozhodně, ale dneska ten grill si nachystejte, protože počasí bude nádherný. Nebude ani úplně takový to horko, ale bude to příjemný k tomu udělat si sobotní obídek pěkně na grilu a bez pavouků. Teď už Krištof, Lipo, Jednou jsem slíbil a taky Lady Gaga a Abrakadabra. Dobré ráno.
2: Jednou jsem slíbil, že si tě bému, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
3: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Dny prázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v pánu.

0: Lady Gaga kouzlí abrakadabra, tak my s Filipem pro vás máme velké překvapení, protože přátelé, kamarádi, dneska budeme velmi štědrý a uděláme si takové Vánoce, protože oni stejně za půl roku už budou, to už bude chodit čert a Mikuláš. Když se fakt podíváš, je 6. června, tak červenec, srpen, září, říjen, listopad, prosinec, no, za 6 měsíců tady je blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl máme nejenom nezapomenutelný zážitek v rámci narozeninové rulety, ale máme taky hit, který se vyplatí. Takže přátelé, kamarádi, mrkněte na web hitradio.cz, co tam dneska pro vás všechno máme. Dneska to bude jeden velký hitradiový Mikuláš.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: Firma na zážitky
4: CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: Atava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20

každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno. Jedna z bruselských zastupitelek pořádně pobavila a zároveň šokovala uživatele sociálních sítí. Na svém profilu totiž zveřejnila video, na kterém v plavkách a s plaveckými brýlemi simuluje plavecký styl Kraul v obří pouliční louži. Tímto bizarním způsobem chtěla velmi ostře upozornit na katastrofální stav tamnějších silnic a dlouhodobou nečinnost radnice. Specializovaní potapěči v italských Benátkách mají za sebou další velký úklid tamních historických vodních tras a výsledek je šokující. Z kanálu vylovili tuny různého odpadu, mezi kterým nechyběly staré nefunkční pračky, pneumatiky nebo dokonce odhozené sexuální pomůcky. Místní úřady teď kvůli tomu plánují výrazně zpřísnit tresty za znečišťování. Už to tam neházej, Leo, z té loďky. Kuriozní a pro mnohé nepochopitelný moment zažili svatebčané během jednou obřadu, kde emoce vykonaly své. Svědek ženicha totiž uprostřed slavnostní řeči náhle omdlel a skácel se k zemi. Přítomné hosty ale nejvíce šokoval samotný oddávající, který incident naprosto ignoroval a bez mrknutí oka pokračoval ve čtení manželského slibu. Asi chtěli domů už, no. Víš, jako svědek se skácí a teď prostě se řekne, jo, spadnul, dobrý, pokračujeme dál. Už se představit?
1: Ne.

0: Meduza, Good Boys, Becky Hill, Lose Control, s vámi taky Leona a Filip. Před námi Bruno Mars, Maneskin nebo Miley Cyrus a taky Lala, la, aby se vám dobře stávalo. Taky dobrou chuť, pokud právě snídáte. Filipe, proč se na mě směješ?
1: No, protože kdybych tě neznal a takhle bych jel v autě a poprvé jsem si pustil hitrádio, jak bych si říkal, na čem jede ta moderátorka, to chci taky takhle po ránu.
0: Hele, já když se dobře vyspím, tak já mám prostě to kouzlo rozdávat tu dobrou energii a dobrou náladu. Říká mi to spousty lidí a já to prostě tak mám a já jsem se dneska fakt dobře vyspinkala.
1: To je to kouzlo, co my dokážeme. Znáš to, ne, z ty písničky?
0: Nežíš, ani to ne, prosím tě, vůbec, vypínám ti mikrofon, už jsem ho vypla. Takže přátelé, za chviličku tolik muziky a po 8 hodině se těšte. Cítím v kostech, že dáme někomu dáreček.
2: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.

0: www.tatrany.cz.
1: Are you ready for this?
2: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
1: Pouze na prodejně.
2: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.

0: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a madrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
1: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, je minuta po 8 a s ní další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na radarová stanoviště v Iránu. Oznámilo to v noci na sobotu velitelství amerických sil na Blízkém východě. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolích velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Podle realitních makléřů tento trend drží ceny chat vysoko, a to i u objektů, které vyžadují kompletní a nákladnou rekonstrukci. A pojďme také na sport. Zuzana Maďarová vyhrála premiérově anketu Král bílé stopy. Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu z Livigna vystřídala na trůnu Ester Ledeckou. Druhý skončil v tradiční anketě Svazu lyžařů České republiky Jan Zabystřan. Třetí byla Eva Adamčiková. 22-letá Maďarová má za sebou nejúspěšnější sezonu v kariéře. Před životním triumfem pod 5 kruhy se několikrát prosadila i ve světovém poháru mezi čtveřici nejlepších. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Betonová stavba u hradecké křižovatky Mileta rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce otevřít letos před Vánoci. V okolí navíc vzniknou další obchodní a developerské projekty. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
6: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
4: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se můžou objevit také dešťové přehánky. Odpolední maxima se zastaví na 25 stupních Celsia.
7: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
8: Víkend
7: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Je tady víkend, první červnová sobota s vámi Leona a Filip, a jak jsem zmiňovala, dneska to bude takové ježíškovské. Budeme dávat dárečky, budeme hrát skvělou muziku, budeme šířit dobro a pozitivní energie. Ty se nesměj.
4: Ty seš taky pozitivní, tak pusť tam nějakou muziku těm posluchačům, ale nějakou pozitivní pecku chceme, ale já nevím, jestli tam teď bude, ale co se tak dívám, tak určitě Lost Frequencies.
9: The feeling, jdeme na to, hezké ráno.

0: protože opět jakýsi
1: vědci
0: tvrdí, že 3 ze 4 českých žen mají vážně rády nakupování. Tak já nevím, holky, co je na tom pravdy. Dejte vědět, jestli rádi nakupujete na 777-937-777 a říkají opět jakýsi
1: vědci,
0: že každá druhá ho vyloženě miluje, ten nákup. Sami to přiznali dokonce ve velkém výzkumu. Tak já nevím, no, jasně. Je to vlastně hlavní místo pro zařizování hnízda, zkrášlování se před samečky a nakonec i zásobárna potravy. Jo, a taky se to dá použít jako prostor pro test vhodného partnera. Nikde tak nepoznáte mužskou povahu jako při celodenním nakupování v IKEA, ne? Co, Fildo? Máš nějakou takovou zkušenost?
2: Já mám rád IKEA náhodou. Nebo jako prostě nakupování takhle, a když tam je k tomu jako jídlo, tak mě to stačí.
0: Masové kuličky.
2: No, že já si tam třeba sednu, vyžívám si jídlo a Markéta si jde zatím nakupovat, tak to zvládám. Ale když mám chodit mezi regálama celý den, když nic nepotřebujem hlavně teda, tak to mě nebaví. Ale když vybavujem třeba novou domácnost, tak to mě baví.
0: Tak ty jsi takovej kutil tým, ale no, kdyby šlo kutil, o klasické nakupování, fakt jako oblečení, kdy ta drahá polovička ti řekne, hele lásko, tyhle šaty, nebo tyhle šaty, to tuhle ne, kabelku a kup mi boty ne. A tohle, tamto. To, ne.
2: To my neděláme, takhle chodíme si zvlášť a máme klid, protože já si to rád zkusím víckrát, pořád dokola, nemůžu se rozmyslet, takže za mě je cíl chodit sám nakupovat oblečení. Nevím, jak to máš ty, kamarádky asi poraděj, ale chlapi choděj sami.
0: Já chodím taky strašně ráda sama a dokonce dělám i to, že hrozně ráda oblíkám svého chlapa. Že já prostě už ho mám jako v oku, že on nemusí nikam jít ani nakupovat, já prostě někdy něco vidím, vím přesně nějakou velikost, styl, vezmu, objednám šup a nevím, to je taková uchylka.
2: No dobře, no. Tak to já se oblíkám sám teda.
0: Tak?
2: No.
0: A tak jako on se taky oblíká sám, a mě to baví. Stejně tak u svého syna, nebo ale když chci něco na sebe a zkouším to jako online, tak ono to moc nejde, potom ty velikosti nesedějí, že jo?
2: Já jsem třeba zažil, že takhle kupovali vlastně kamarádům, přítelkyně v oblečení ve chvíli, kdy nebyli spokojený jako s jejím stylem, s jejich stylem oblíkání, taky vlastně jako předělali takhle. Ale to u tebe asi ten případ nebude, ty dokupuješ hezký kousky jenom.
0: Hele, třeba nám tady píše posluchačka Verča, dobré ráno, nerada nakupuju, když nemusím, nejdu do obchodu, místo chození po obchoďácích, jdu raději do lesa s pejskem, krásnou sobotu Verča. No, to je taky dobrý tip, já ráda nakupuju, ale zase jako s mírou, takže s mírou myslím jako...
2: Tak už víte, jak se ten její jmenuje.
0: Ne,
2: Míra.
0: Nevěruje se. Jmenuje se jinak, ale...
2: Zdravíme, Mirku.
0: Ty jsi vůl, fakt.

0: není čas. Za chviličku Křindl X, Mirka Miškechová nebo Imagine Dragons, taky Mark Ember a samozřejmě ranní porce zpráv. Takový ten update, který rozhodně potřebujete vědět pro start víkendu. Tak ať už stáváte, nebudete spinkat, ty mě zase rozesmíváš, Filipe, nedělej mi to. To se nedělá, já tady říkám něco našim posluchačům a ty mě strašně rozesmíváš.
1: Jo, a jak, ano, když mě nevidíš na ústa?
0: No.
1: To mi řekni teď.
0: Vidíš,
1: mi to naučí prostě. Jsteš.
0: Každopádně, kamarádi, prostě skvělá muzika, za moment jsme zpátky, buďte s námi.
2: Housebrand Café, per favore. Sì, signora. I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
7: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
6: Kartu občana?
7: Jasně. Požádej si o ní na krajinapodsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
6: krajinapodsněžkou.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Date.
1: Krásné ráno. V Americe padl neobvyklý rekord, který přilákal obrovskou pozornost veřejnosti. Na jednom místě se tam totiž sešlo více než 1000 lidí kompletně oblečených jako legendární filmová ikona Marilyn Monroe. Žen převlečených jako Marilyn bylo nakonec přesně 1037. Obyvatelé amerického města Phoenix zažili situaci jako z akčního hollywoodského filmu. Pilotovi historického hydroplánu totiž přímo nad obydlenou oblastí nečekaně vypověděl službu motor. Zkušený letec nespanikařil, dokázal stroje bravurně vymanévrovat mezi domy a naprosto bezpečně přistál na široké městské ulici. A v Anglii se uskutečnil další ročník tradičního a extrémně nebezpečného závodu v chytání obřího bochníku síra z prudkého kopce, to by ti šlo, Leonko. Letošní celková vítězka ženské kategorie diváky i novináře šokovala svým stylem. Kopec totiž podle svých slov vůbec nesebíhala, ale dolů a možná pak i domů se záměrně svalila a odkutálela jako schovaný pásovec.

0: s vámi Pamela Anderson a Mitch Buchanan z Baywatch.
1: No,
0: protože tenhle hit byl legendární, že jo? To je předělávka od Sunblock.
1: Cashback byl tak hubený, jako byl Mitch Buchanan v seriálu.
0: On nebyl hubený, on byl vyrýsovaný.
1: Byl vyrýsovaný dokonce, ale Pamela teda tam, ty bys měla s ním přece jenom něco společného v horní části těla, že jo?
0: A co?
1: No tak můžeme říct, že to jsou ňadra, že jo, abych to řekl teda samozřejmě kulantně. Tak pokud jste viděli Pamelu Anderson neboli CJ, tak nekecejte chlapi, že jste nekoukali jenom prostě ten, na tu vrchní část, jak běžela po pláži, no.
0: Teď si mě úplně jako odrovnal, já CJ. Jsem beze slov. CJ, jasně. Třeba každopádně... Ne, tohle se nedá. Každopádně, přátelé, já jsem vám jenom chtěla říct, že po 9. hodině startujeme starosegidovou ruletou, kde dneska máme opravdu nádherný zážitek. Mrkněte na web hitradio.cz a my vám vlastně teď budeme téměř každou hodinku rozdávat nějaké dárečky, takže dobře pozorně poslouchejte. Do té doby se vám skvělá muzika Avril Lavigne, No Name, Shakira a její Zuu.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinných sklepů Kutná Hora a nově Šatou Mělník. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
13: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici z Baj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
14: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásnou sobotu, za malou chvíli 9. hodina, jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Je nejvyšší čas zajistit kapacity sociálních služeb pro očekávaný příval seniorů, varují experti. Podle nich bude potřeba vytvořit zázemí pro 100 000 starých lidí. Důležitá jsou nejen místa v ústavech, ale zejména podpora soběstačnosti důchodců a jejich pečujících rodin. Ekonomika Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezóně přepočtených údajů klesla o 0,1%, uvedl ve zpřesněném odhadu statistický úřad Eurostat. Jeho květnový odhad přitom hovořil o růstu unijního hrubého domácího produktu, a to o 0,2%. Výrazné revizi dat přispělo Irsko, jehož ekonomika vykázala mnohem hlubší propad, než uváděl předchozí odhad. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Národní tým o tom informoval na webu Fatcher. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka stoupí za týden na zápasem s Koreou v Mexiku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Betonová stavba u hradecké křižovatky Mileta rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce otevřít ještě před Vánoci. V okolí navíc vzniknou další obchodní a taky developerské projekty. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
12: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
10: A pokud jste sobotu chtěli využít k nějakému tomu výletu, udělejte tak raději dopoledne či lehce po obědě, protože to bude jasno až polojasno a večer to už by se mohlo stát, že byste také mohli zmoknout, můžou být přeháňky. Ovšem maxima do příjemna takzvaně až 25 stupňů Celsia.
13: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
14: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
15: Dobré dopoledne, ráno jsme zvládli, jdeme na to do polko, potom už jenom od polko pod večer a večer. Díky, že posloucháte Hit Radio, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás. Je tam nezapomenutelný zážitek. Do té doby třeba Luis Capaldi, anebo teď Benazi Bros.
14: Hit

Survive, Luis Capaldi, 8 minutek po 9. hodině, krásné sobotní dopoledne, 6.6. krásné datum, možná se někdo vdáváte, ženíte, tak ať vám ta láska vydrží. A teď mám tady pro vás něco velmi důležitého. Investování se dosud považovalo za mužské téma, ale to už dávno neplatí, jo? Takže dobře pozorně poslouchejte, věděli jste, že až 40% investorů na portu jsme my ženy? Ano, na největší české investiční platformě tvoří ženy téměř polovinu klientů a vy můžete být mezi nima, protože z portu je investování skutečně bezstarostné.

0: je to tady, narozeninová ruleta se bude roztáčet pro někoho z vás 2 minutky po 9:45, takže 800 937 937 do studia, volejte právě teď.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Vidra chytil zlatou rybku.
3: Pusť mě, splním ti 3 přání.
2: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
3: Hapex.
2: Pergolu z konstrukční hranou.
3: Hapex.
2: Střechu.
3: Hapex.
2: A co kvalitní palubky?
3: To je sice 4. přání, ale třeba 50.
2: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
3: Terasová prkna z exotiky a sibiřského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
2: www.hapex.cz
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Pepo, co řešíš?
6: Zkratové proudy, jističe, klasika.
5: A dobrý?
6: Jo, ale chtělo by to něco většího.
7: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
6: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
10: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Po 42 letech znovu ve finále. BK Pardubice píší historii. Ve finále Maxa NBL se postaví úřadujícím mistrům z Nymburka. Přijďte fandit, vytvořit bouřlivou atmosféru a být součástí historického okamžiku. Už tuto neděli od 19 hodin. Hala Dašická Pardubice.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: kamaráti burlaci, ale teď už narozeninová ruleta. Halo, halo, koho máme na telefonu? Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne i vám, děkuji, že jsem se dovolala, takže tady Pavlína z Pardubic.
0: Pavlínko, jak užíváme víkendu? Co máte dneska v plánu?
1: No, teď peču buchtu v troubě a pak půjdu s naším vlkoušem na procházku.
0: No tak to je krásný plán, to si užijete, dneska má být krásně. No, kdo má ve vašem okolí narozeniny měl nebo bude mít?
1: Tak, tady kolem toho bylo strašně moc a nevím, jak můžu jít dlouho dopředu. Teď v neděli bude mít 7. kamarád Honza narozeniny a 30. června má moje maminka narozeniny.
0: Tak nevím, si vyberte, koho?
1: Můžu i mamce teda.
0: No jasně.
1: No, když je to 30., tak maminka bude mít 79. Mhm. A chtěla bych asi nechat zahrát jí hlavně.
0: Dobře,
1: a když je teďka v Turecku a neuslyší to asi, ale jestli to jde zpětně přehrát, byla bych moc ráda, no.
0: Tak a jak se maminka jmenuje?
1: Marie.
0: Marie, tak jdeme na pravidla. Pavlínko, zahrajeme 3 hudební ukázky s datumem 30.6. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat a společně ho mamince pošleme Marušce. Každopádně pozor, nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
1: Ano, jdeme, děkuju moc.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Street Boys, quit playing games with my heart. Chceme nebo jdeme dál?
1: No, je to hezký, mně se to líbí, ale zkusíme jít dál.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Spojení Coldplay a Beyoncé, Hymn for the Weekend. Co teď?
1: No, mně se to všechno líbí, ale zkusíme ještě dosvědčit se všeho dobrýho.
0: Dobře.
1: Uvidíme. Děkuju.
0: Tak já roztáčím kolo číslo 3. Král všech králů, jo. Michael
1: ano,
0: Jackson.
1: No.
0: You're not alone. Takže máme vybráno.
1: Určitě, určitě, to se jí bude moc líbit.
0: Dobře, Pavlínko. Tak teď pojďme sdělit, cokoliv máte na srdíčku.
1: No, že jí mám moc ráda a že jí přeju a ať je hlavně zdravá, ať jí všechno daří, všechno splní, prostě ať má radost ze života a že jí to přeju já, moje milované děti a celá naše rodina, Svobodovic, Mašitovic, Pluhařovic a hlavně, že jí máme moc rádi, ať si to v tom Turecku užije a ve zdraví se vrátí, plná dojmů, zážitků a odpočatá.
0: To je krásný, Pavlínko, vy jste se dojala.
1: Jo, já mám ráda, že jsem se dovolala a můžu takhle někomu popřát a prostě ještě jsem, já už jsem to zkoušela pro syna, už jsem to zkoušela dřív pro dceru prostě a ještě jsem se nedovolala až teďka poprvé a mám rado, že to takhle můžu popřát.
0: To je krásný, protože my s Filipem se tady taky dojímáme, my milujeme vám dělat radost, akor když prostě to i slyšíme, že vlastně když najednou přijde ten okamžik, kdy té vašej dotyčné osobě máte sdělit cokoliv máte na srdci, tak vlastně člověk dostane takový ten aha moment. A dojme sám sebe a my se tady taky s Filipem dojímáme a tady se na sebe usmíváme.
2: Přesně tak.
1: To je úžasné, strašně ráda vás poslouchám, takže mám s toho velkou radost. Opravdu moc, moc, moc děkuju.
0: Vy jste zlatíčko, Pavlínko. Tak my tady samozřejmě pro vás ještě něco máme. Díky firmě Na zážitky, můžete se podívat na web firmanazážitky.cz i naši posluchači, protože dneska tam máme takový krásný zážitek. Via Ferrata v Děčíně s průvodcem zdolat největší českou ferratu a vystoupat do nebíčka.
1: Wow.
0: No. Můžete si to užít s někým. Je to zážitek, já mám ferraty celkově ráda, už jsem jich pár zdolala a je to fakt takový krásný zážitek. Tak je to na vás, komu to dáte, nebo jestli půjdete sama, s maminkou, s kýmkoliv, hlavně si to užijte.
1: Moc krát děkuji, jste úžasný, moc, moc děkuji za všechno, i za zahrání písničky, za všechno, hlavně, že jsem se dovolala.
0: No vy jste zlatíčko naše, každopádně Pavlínko, teď Michael Jackson letí za vámi, vydržte nám na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. Mějte krásnou sobotu a ahoj.
1: Mějte se krásně.

0: den. I tohle vám hrajeme. Za 2:45 aktuální čas, díky, že posloucháte. No a samozřejmě já tady pro vás ještě něco mám. Narozeninová ruleta byla, zážitek jsme rozdali, ale na někoho z vás čekají chytré hodinky značky Garmin. Jsou chytré pro každého, děti, vrcholové sportovce nebo třeba pro potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností, nadčasovým designem, to máme rádi. No a dokonce v jejich portfoliu si každý najde to, co potřebuje. Tak přesně tohle dvakrát dneska někomu ještě rozdám. Co a jak udělat? Vy jste měli přát hit, který se vyplatí, který vám dělá dobře, který chcete slyšet z éteru Hitrádia, přes náš web hitradio.cz, honem tam klikejte, mrkejte, zabere vám to pár vteřin a pak už jenom vyčkávat, jestli ten váš song zahraju a přečtu váš vzkaz. Vy během toho se dovoláte na 800 937 937 a je to doma.
1: Hitrádio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za skvělé ceny u nás pořídíte vinylové, plovoucí, dřevěné i PVC podlahy. Staré podlahy odstraníme a nové přesně zaměříme a vše kvalitně položíme. Dveře interiérové, bezpečnostní, bezfalcové, skleněné i venkovní. S dveřmi a podlahami vám rádi poradíme a vše profesionálně zrealizujeme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte náš interiérový showroom a staňte se spokojeným zákazníkem. www.sefir.cz.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Olfincar rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
15: Tak hurá na Vysočinu.
14: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
15: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
14: Skály a vyhlídky, co berou dech.
15: Rybníky, jezera i koupaliště.
14: Aktivní zábava i adrenalin.
15: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
14: Vysočina má co nabídnout.
15: Stačí si jen vybrat.
14: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na všeprolesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Všeprolesáky.cz.
3: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou sobotu, je minuta po 10. Další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Státní zástupce obžaloval operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou z podvodu. Podle obžaloby se pokusila sfalšovat závěť svého známého, aby získala jeho pražský byt v hodnotě zhruba 7 milionů korun. Světoznámá sopranistka vinu odmítá a tvrdí, že dokument je pravý. V případě odsouzení hrozí až 8 let vězení. Případem se bude zabývat obvodní soud pro Prahu 1. Domovy důchodců začínají využívat virtuální realitu jako terapeutickou pomůcku. Senioři se díky speciálním brýlím mohou podívat k moři, do hor nebo navštívit místa svého mládí. Podle pečovatelů jim tato technologie výrazně zlepšuje náladu i kognitivní schopnosti. A pojďme také na sport. Fotbalisté Kanady remizovali v Montrealu v generálce před domácí mistrovství světa s Irskem 1-1. Lépe se naladili Saudská Arábie a Paraguay, které si připsali jasná vítězství. Paraguajský tým se ovšak obává o největší hvězdu Julia Encisa, jenž kvůli zranění musel předčasně střídat. V dalším utkání Haiti podlehlo Peru 1-2. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Plno cyklistů dneska čekejte v Orlických horách, hlavně kolem Deštného. Jede se tady závod, trasa vede přes Šerlich, Haničku i Neratov. Je teda potřeba počítat s tím, že výjezd na Šerlich bude po celé odpoledne uzavřen a s omezením projedete Deštným. Prostudujte i jízdní řád autobusu, i tam jsou změny.
8: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
6: Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne se od jeho západu ale zatáhne a večer
9: Počkej, od jeho co?
6: Jeho západu.
9: Tak, řekni to správně.
6: No to je zapatou, od jeho západu, přátelé, tak se zatáhne a večer se může objevit přehánka, deštík.

0: dopoledne, na rozhodinovou ruletu jsme rozdali, ale kamarádi, konec školního roku se blíží, známky jsou téměř uzavřené, prázdniny za dveřmi a je čas přemýšlet taky o odměně, která dětem udělá neskutečnou radost. Právě proto pro vás mám víkendovou soutěž Hit, který se vyplatí, mrkněte na web hitradio.cz, protože ve hře jsou chytré hodinky v hodnotě 7 500 korun. A dneska dvěma z vás,
1: je správně.
0: Jo, dobře jsem to řekla.
1: V pořádku.
0: Je rozdán a zítra taky, takže honem, hitradio.cz, vyplňte tam, co je potřeba a těším se, protože cítím v kostech, že to bude velmi brzy. Teď už rozebru do Mars a taky Who's Best Tank.
2: Hitradio Černá Hora.

8. Tahle show si kdysi jako první všimla, že na světě existují singles a notně promlouvala do světa módy a ženského lifestylu. Neznám asi nikoho, kdo by neznal a neviděl Sex ve městě, a přitom to vlastně bylo celé o takovém jednoduchém triviálním tématu, ve kterém si jen hlavní hrdinka Carrie nemůže prostě a jednoduše najít chlapa. A 6 sezon o tom s holkama drbe. To je jako realita tady, ne? Co? Toho dnešního světa. Pokud vím, hledá ho s kamarádkami Mirandou, Charlotou, Samantou, možná do dneška, nevím. Mimochodem herečka hlavní role Sarah Jessica Parker si ve smlouvě vymínila, že se při natáčení nebude muset nikdy

datum. Kolik mi bylo vlastně? 85? Jo, dobře, už jsem doma. Možná někteří vzpomínáte na ty první díly, anebo vlastně na ty, tuším, že udělali 3 filmy, teď si přesně nejsem jistá. Tak dejte vědět, co vy a Sex ve městě, a já posílám další skvělou muziku. Ed Sheeran anebo Morandi právě teď. No a číslo do studia 777 937 777. Hezké dopoledne.

0: Hit Radio a být vámi, dám si ho co nejvíc nahlas, protože já vám chci dělat radost, že jo, o tom žádná. No a rozhodla jsem se, že ta radost přijde za několik málo okamžiků. Takže vylosuju někoho z vás. Kdo z vás psal přes web hitradio.cz a napsal si song a vzkaz, který má zaznít éteru Hit Radio a také píseň, tak dobře poslouchejte, protože to bude za několik málo okamžiků. A někdo z vás dostane chytré hodinky v hodnotě 7 500 korun.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev. Těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Ploty Pardubice.
4: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
4: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
5: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhůra u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
8: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
9: Ty jo, pěkný pařák, to zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
10: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
9: Kartu občana?
10: Jasně. Požádej si o ní na krajina.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
9: krajina.cz.
11: Go, go, go, gorila!
12: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
14: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta. Čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou.

Dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 m2 v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Kushner, Daylight. Posloucháte Hit Radio, 3 minutky po 11:30 s vámi Leona až do 13. hodiny. A přátelé, my jdeme někomu z vás dělat radost. A to velikánskou, protože známky jsou uzavřené, prázdniny za dveřmi, tak je přemýšlet čas o odměně pro ty naše dětičky. A my pro ně

7490 korun. Ideální chytré hodinky pro rodiče, děti na základce, kteří ještě nechtějí dávat třeba dítěti mobil, ale chtějí s ním stále zůstávat ve spojení. Takže přátelé, kamarádi, vy jste měli psát na náš web a jakmile uslyšíte váš song, který jste si tam napsali, a taky váš vzkaz, tak máte necelých 5-10 minut na to, abyste zavolali ke mně do studia na 800 937 937. Ale registrace je přes web Hit Rádia, takže kdo ještě nemáte, tak honem honem, protože soutěžit budeme i zítra a taky ještě dneska. No a já teď tady mám Miriam Morávkovou. Pokud ji máte někdo ve svém okolí, znáte ji, tak ať teď zbystří, protože ona chtěla hit Ego Robert Burian Žijeme len raz a napsala: Žijeme len raz, právě tu a právě teraz, slunko světí rovnako na všetkých z nás. Tak se nemrač, takže Miriam, pokud slyšíš teď svůj vzkaz a za moment i song, tak volej do studia právě teď.

0: Žijeme len raz, Ego Robert Burian. Song, o který si napsala Miriam Morávková a my Miri máme i teď na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, ahoj, zdravím jí z rádio.
0: Zdravíme tě, Miri, jaký je to pocit takhle slyšet tvůj vzkaz, tvůj song a vyhrát hodinky značky Garmin?
1: No, skvělý, úžasný, doporučuji všem, nebo přeju všem.
0: Co jsi zrovna dělala, když jsme hráli tvůj song a četli vzkaz?
1: Zrovna se chystáme na hory s dětma, s maminkama, takže jsem to nazvala takové mami na tahu, že půjdeme za chvilku a chystáme se ven, je tam krásně, sluníčko, takže to vidíte čas.
0: No tak ještě, že jsi poslouchala, protože kdybyste šli, to bys nás měla ve sluchátkách na telefonu, nebo?
1: To bych přesně měla, měla jsem připravené, ano, sluchátka, že budu na horách poslouchat.
0: Každopádně ty dostáváš Garmin Bounce 2, volání, hlasové zprávy, SMSky, sledování polohy v aplikaci, režim škola, který hodinky během vyučování zamkne třeba pro své dětičky, tak já doufám, že máš velkou radost.
1: Mám obrovskou radost, děkuji strašně moc.
0: Já to tak ráda slyším, jde to poznat z tvého hlasu, tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, jasně, kam tyhle jasně. Skvělý Garmin Bounce 2 poslat. Měj se krásně, ahoj.
1: Děkuju a všem, ať mají dneska krásný den, mějte se.
0: Děkujeme. No a přátelé, nebojte, ještě dneska někomu z vás rozdám další hodinky, a to tentokrát Garmin Vivo Active 6. To je prostě pecka, co my tady dneska pro vás máme a zítra taky, takže honem, web hitradio.cz. Tam vyplňte krátký formulář, co chcete zahrát a váš vzkaz. A jakmile to uslyšíte během našeho vysílání od 7 do 13 hodiny, tak pak jenom si zavolat ke mně do studia 800 937 937.

0: Hity na přání k vaření. Pište si právě teď 777-937-777. Co vám zahrajeme, co dneska baštíte. A hlavně dobře poslouchejte, protože jedny hodinky tady na vás ještě dneska čekají. Jo? Tolik a ještě mnohem více za chviličku.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiochernahora.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
5: nábytek. Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
10: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
11: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
16: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.

0: www.vizitka.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tady se vám blíží splátečka a další.
1: Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Alfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
3: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Rádia.cz Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vracejí k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst, přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Policie varuje před novou vlnou podvodných textových zpráv, které se v posledních dnech šíří Českem. Útočníci se v nich vydávají za známé doručovací služby a tvrdí, že váš balík nemohl být doručen kvůli chybějícímu číslu domu. Přiložený odkaz lidi navede na falešnou platební bránu, kde z nich vymáhají citlivé údaje k bankovní kartě. Kriminalisté apelují na veřejnost, aby na podobné zprávy vůbec nereagovala. České fotbalistky remizovaly v předposledním utkání závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa s Albánií 1-1. Svěřenkyně trenérky Jitky Klimkové vedly zásluhou Kláry Cahinové. V 70. minutě ale vyrovnala Vanessa Levendiová. Wales hrál v Černé hoře rovněž 1-1 a zůstal druhý o skóre za českým týmem. Kvalifikaci zakončí v úterý právě na hřišti ostrovního soupeře. K vítězství ve skupině stačí Češkám nerozhodný výsledek. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Betonová stavba u hradecké křižovatky Mileta rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce otevřít letos před Vánoci. V okolí navíc vzniknou další obchodní a developerské projekty. Hanka Poskočilová, východní Čechy.
9: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
7: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.

0: Leonou Dengeši na Hit Radio.
1: Nejlepší víkend českého éteru je stále s vámi a hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. Tak si pište na 777-937-777. Jako to udělal Jirka, chtěl Damiano David, bude. A Hanička si napsala o Black Eyed Peas, tak ty taky budou. No a co bude dál, tak to je na vás, přátelé. A napište mi taky, co dneska vaříte, nebo jestli vás čeká nějaká grilovačka a tak podobně. Protože já nevím, jak vy, ale já už mám strašný hlad. Jdeme hrát.
0: Hit Radio Černá.

prázdně co dneska vaříte, baštíte, hity na přání k vaření na 777-937-777. Psát můžete taky na můj Instagram Lea Giongiosi. Jdeme na to, píše nám tady Jarda. Orionku, zahraj prosím něco hezkého Radušce, které dneska syn odletěl do Skotska a ona smutní, ale stejně by si dala grilované kuře z kaší, které chystám. Ježíš, to je tak hezký, já bych si to dala taky, kdyby byla porce navíc. Pak nám tady píše Jitka, ahoj Leonko, zahraj Michaela Jacksona In The Closed, udělala bys nám velkou radost, dneska budeme grilovat sýry, zeleninu, masíčko, už se to všechno nakládá, pracujeme na zahrádce a posloucháme vaše hit radio, protože ho máme rádi. A ty seš naprosto skvělá, protože máš skvělou energii, kterou umíš rozdávat dál. Pozdravujeme skrz váš éter Míšu, Davida, Lenku a taky Haničku. To je tak hezký. Není nic víc než vaše zprávy, klidně pište dál. No a samozřejmě zahrajeme Michaela Jacksona. Je to hit, který jsme nehráli hodně dlouho. Kdo jste nebyl ještě na tom filmu v kině, zajděte si. Je to doják a je to krásný. Teď už i u nás z éteru Hit Rádia. Volume doprava a jdeme tančit.

0: vás sobotní dopoledne z Eteru Hit Rádia. Michael Jackson. Pokračovat budeme dál za moment. Kateřina Marie Tichá, Jay-Z, PH Elektro, hity, o kterých si píšete. Pište si dál. 777 937 777. Prostě Michael Jackson je a bude legenda. A jeho hity tady stále budou s námi.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Housebrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Až do pondělí u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
6: nábytek. Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
9: Pepo, co řešíš?
10: Zkratové proudy, jističe, klasika.
9: A dobrý?
10: Jo, ale chtělo by to něco většího.
11: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
10: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
12: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
13: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Sprusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
14: Užijte si den plný zážitků na All Fin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na allfincar.cz.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na
18: firma na zážitky.cz.

0: podle vás a co bude dál? Někoho z vás bych chtěla na telefonu, takže 800 937 937. Volejte právě teď, to je takové to zlaté číslo ke mně do studia. Já se vás zeptám, jak se dneska máte, jaké máte plány na víkend a hlavně, co dobrého budete dneska vařit. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Dominik.
0: Ahoj Dominiku, co děláš?
1: Jsem na brigádě, hlídám parkoviště na festivalu.
0: Jasně, a jak tě napadlo zavolat takhle do Hitrádia na parkovišti jako hlídač?
1: Protože jsem si to rádio vzal sebou radši, ať je tady větší zábava.
0: No tak to je skvělý, a co budeš dneska baštit při tom hlídání?
1: Předpřipravil jsem si risotto.
0: Risotto?
1: Mhm.
0: Nemáš porci navíc?
1: Bohužel.
0: Já mám strašný hlad dneska. Mě nedali najít dneska ráno.
1: To je pro mě k obědu i k večeři.
0: Skvělý, tak co ti zahrajeme?
1: Happy Pharrell Williams. Prosím.
0: Ne, Pharrell Williams. A pro koho to bude?
1: Pro všechny jsou happy.
0: Jak dva grepy se říká, že jo?
1: Ano.
0: A co budeš dělat zítra?
1: Spát třeba do půl čtvrtý odpoledne.
0: Fakt? A nějaké plány další na víkend?
1: No ani ne.
0: Ještě si se mnou chvilku povídej, protože já ten song tady hledám a už ho mám, takže už nemusíme si povídat. Ale klidně něco můžeš kázat našim posluchačům, my budeme jenom rádi.
1: Budu se šprtat na závěrečky.
0: A co závěrečíš? Kolikátý ročník končíš?
1: Třetí ročník, výuční list.
0: No tak skvělý, držíme ti palce i u nohou, ať ti to klapne a teď ten oblíbený song letí zase za tebou. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

Rolling in the Deep. Hrajeme hity jenom podle vás a pokračujeme dál. Máme tady spousty hudebních přání, chtěli jste Justina Timberlakea, tak bude Can't Stop the Feeling, anebo How Do

0: krásné odpoledne. Díky za Roxet. Nemáš zač, samozřejmě zahrajeme, no a taky něco z českého rybníčku. Opět Radeček, Maria Čírová. Bloupám se za moment.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta.

0: rádio na cestu domů. Hit rádio Černá Hora. Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Vidra chytil zlatou rybku.
2: Pusť mě, splním ti tři přání.
1: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
2: Hapex.
1: Pergolu z konstrukční hranolu.
2: Hapex.
1: Střechu.
2: Hapex.
1: A co kvalitní palubky?
2: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
1: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
2: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby pergoly a garáže.
1: www.hapex.cz.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla s expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
5: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
6: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. vše pro lesáky.cz.
5: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
7: Po 42 letech znovu ve finále. BK Pardubice píší historii. Ve finále Maxa NBL se postaví úřadujícím mistrům z Nymburka. Přijďte fandit, vytvořit bouřlivou atmosféru a být součástí historického okamžiku. Už tuto neděli od 19 hodin. Hala Dašická Pardubice.
8: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
0: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a koupíte.

0: Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Třetina českých rodičů neodloží mobilní telefon ani během společného oběda nebo večeře. Aktuální průzkum ukázal, že 80% z nich toto chování u stolu vadí, přesto se mu nedokážou bránit. Podle psychologů digitální vyrušování oslabuje rodinné vazby a dává špatný příklad dětem. Jako hlavní důvod rodiče nejčastěji uvádí pracovní tlak nebo obavu, že zmeškají důležité novinky na sociálních sítích. Jízdní kola a elektrokola patří mezi nejčastěji kradené věci ve veřejném prostoru. S rostoucí hodnotou kol, zejména u elektrokol, přitom nejde o drobné ztráty, ale často o desítky tisíc korun. Kolo se může poškodit nebo i způsobit škodu jiným, třeba po pádu z nosiče na autě. Proto se vyplatí na začátku sezony vzpomenout i na správně nastavené pojištění. A pojďme také na sport. Německý talent Lennart Karl přijde kvůli zranění stehna z tréninku o start na mistrovství světa. 18-letý záložník Jenčma za sebou průlomovou sezonu v dresu Bayernu Mnichov si přivodil trhlinu ve svalu při páteční závěrečné přípravě na generálku proti domácí reprezentaci v Chicagu. Kouč Julian Nagelsmann místo Karla povolal o dva roky staršího Asana Oedraoga z Lipska. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Betonová stavba u hradecké křižovatky Mileta rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce otevřít ještě před Vánoci. V okolí navíc vzniknou další obchodní a taky developerské projekty. Hanka Poskočilová, Východní Čechy.
3: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se můžou objevit i dešťové přehánky. Odpolední maxima vystoupají na 25 stupňů Celsia.

0: tak víte, že jsme rozdali narozeninovou ruletu, rozdali jsme jedny hodinky, ale ty druhé v hodnotě 7,5 tisíc korun. Ty tady stále mám, čekají na někoho z vás. Hitradio.cz, mrkněte na web, vyplňte song, napište vzkaz a pak už jenom vyčkávejte, jestli uslyšíte to své přáníčko z éteru Hitradia a dovolat se ke mně do studia 800 937 937 a hodinky jsou doma. Jdeme na to.
1: Hitradio Černá Hora.

ti cítím v kostech, že za chviličku budeme rozdávat druhé hodinky. Tak kdo jste se ještě nezaregistroval přes web hitradio.cz, honem, protože budu losovat někoho z vás a do té doby Lady Gaga, Bruno Mars. No a pak už jenom čekejte na mou výzvu.

0: Jo, minutka po čtvrt na jednu. Hezké sobotní odpoledne, 6.6. Takové kouzelné datum. Každopádně, už za chviličku někdo z vás dostane ty druhé zmiňované hodinky značky Garmin Vivo Active 6. Stylové chytré hodinky pro aktivní teenagery, kteří chtějí být v pohybu, mít přehled a zároveň vypadat prostě cool, stylově a dobře. Takže já vylosuju za moment někoho z vás a jakmile dotyčná osoba uslyší vzkaz a hit, o který si napsala, tak se musí dovolat na 800 937 937.
1: Koberce Brázda.
2: Koberce Brázda.
1: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
5: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
4: Kartu občana?
5: Jasně. Požádej si o ní na krajina.podsněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
4: krajina.podsněžkou.cz.
1: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
7: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
8: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
9: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné dobré odpoledne. My vám dneska děláme radost takového předčasného Ježíška, bych řekla, nebo spíš čerta a Mikuláše, protože za půl roku to tady bude. Takže kamarádi, je to tady! Další Garmin hodinky, konkrétně Garmin Vivo Active 6. Čekají na někoho z vás stylové chytré hodinky, více než 80 sporných aktivit, Garmin Pay pro placení zápěstím a různý prostě skvělý funkce. Co víc si přát? Takže jediné, co jste měli udělat, je jít na web hitradio.cz, napsat nám nějaký vzkaz a song, který chcete, aby zazněl v éteru Hitradia. Jakmile uslyšíte svůj vzkaz a taky ten daný song, tak potom se dovolat ke mně do studia na 800 937 937. Já jsem vylosovala někoho z vás, takže pokud někdo v okolí znáte ženu, dívku, slečnu jménem Ladislava Snášelová, která chce zahrát Vohnouty svaz českých bohémů, tak napsala: dobrou náladu udělá více věcí, výlet, posezení s přáteli, můj pes a neteřinky. Takže Ladislavo, pokud posloucháš právě teď, tak tvůj song letí za tebou a volej na 800 937 937.
1: Hit Radio Černá Hora.

0: jedna skvělá odměna. Vohnouti svaz českých bohémů. Tak si tak říkám, jestli se nám paní Ladislava Snášelová dovolala anebo nedovolala. Ale já už vím, že dovolala. Halo, halo.
1: Ano, tady u toho sunu.
0: Ladislavo, zdravím vás. Tak jaký je
1: já
0: to pocit?
1: Jo, úplně jsem překvapená. Nikdy jsem nic nevyhrála.
0: No a takhle...
1: Úplně perfektní, ještě takhle zprávci, takový překvapení.
0: A rovnou vyhráváte hodinky značky Garmin v hodnotě 7 500 korun.
1: Ježišmarja, to je neuvěřitelné.
0: Vivo
1: tomu nemůžu uvěřit.
0: A komu je dáte?
1: Asi dcery určitě.
0: Jo.
1: To udělá radost.
0: Mm-hmm. Právě partnerem naší soutěže je Garmin, značka, která patří mezi světové lídry v oblasti chytrých hodinek a navigací, takže myslím si, že hodinky za 7 500, to je prostě wow.
1: Super, to je úplně úžasný.
0: Doporučila byste posluchačům, že se vyplatí rozhodně soutěžit zítra rádiem?
1: Jo, rozhodně doporučuji. Už jsem dlouhou dobu soutěžila o vaši dovolenou, to jsem teda nevyhrála. Včera teda vyhrál, který jsem zrovna chtěla říct, nepovedlo se, ale dneska
0: tak to vyšlo
1: teda radost
0: dneska.
1: Kompenzace.
0: Aspoň taková cena útěchy pro vás.
1: Jo,
0: ne?
1: Děkuju.
0: No tak to jsme rádi, tak nám, Ladislavo, vydržte na telefonu, ať taky
1: ano.
0: Víme, kam to poslat. Mějte si krásně
1: děkuju,
0: a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Přátelé, a nebojte, my pokračujeme i zítra, takže kdo chcete... Fakt jako jeden hit, jeden telefonát, jedna skvělá odměna, tak na web hitradio.cz napište nám vzkaz, taky co chcete slyšet, zahrát a poslouchejte vysílání se mnou mezi 7 a 13 hodinou zítra. Zase dva z vás dostanou Garmin hodinky a to je prostě skvělý, budou prázdniny, můžete to dát komukoliv, dětem, dáreček, odměnit je za vysvědčení, nebo si je třeba i nechat. Prostě Hitradio rádo dělá radost, tak buďte u toho s námi. www.hitradio.cz
2: Hit Radio Černá Hora.

dnešní den loučí. Zítra v 7 hodin ráno buďte na značkách, protože tak, jak jsme vám dělali radost v podobě narozeninové rulety, taky hitu, který se vyplatí, tak to bude i zítra. A nejenom to, dobrá nálada, pozitivní energie, spousty skvělé muziky a hlavně víkend, volno pro většinu z nás. Užívejte si dne naplno, ode mě ještě Coldplay, Little Sims, Burna Boy nebo Imagine

0: každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Tak co na to říkáš, Baru?
3: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
4: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
6: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
7: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
0: Po 42 letech znovu ve finále. BK Pardubice píší historii. Ve finále Maxa NBL se postaví úřadujícím mistrům z Nymburka. Přijďte fandit, vytvořit bouřlivou atmosféru a být součástí historického okamžiku. Už tuto neděli od 19 hodin. Hala Dašická, Pardubice.
11: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Za nejlepší ceny u nás pořídíte kvalitní český i evropský nábytek, sedací soupravy, postele a matrace, kuchyňské stoly a židle, skříně, komody i široký výběr doplňkového sortimentu. Vše s vámi probereme, s výběrem poradíme a když budete potřebovat, zboží dovezeme a dokonce i sestavíme. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte největší prodejnu v regionu s prodejní plochou přes 2000 metrů čtverečních v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
12: Hi, this is Ed Sheeran.
13: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je tady, s vámi i Tomáš Dímal, zdravím vás. Aktuálně bez nehod i bez větších komplikací, když silnější provoz se týká i víkendu, klasika, Náchod, Pražská ulice, hlavně směrem do centra. Jinak nic, pokud to vidíte jinak, dejte nám to vědět. Dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labik-podlahy.cz.
4: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Plánujete nové rozvody vody nebo vás trápí špatné odpady? Svěřte se do rukou profesionálů s 20-letou tradicí. Od drobných oprav až po kompletní rekonstrukce. Garantujeme špičkovou kvalitu. A teď to nejdůležitější. Uzavřete u nás objednávku do konce července a získejte slevu až 15 000 korun. Vsaďte na jistotu a uspořte hned. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Černá Hora.
5: Je tady celá krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Častá chyba při tankování se může prodražit. Odborníci varují před přeplňováním nádrže až do cvaknutí pistole. Hrozí poškození systému pro odvod palivových výparů a opravy za desítky tisíc korun. V létě je navíc riziko vyšší, a to kvůli rozpínání paliva v tekle. V Krkonoších probíhá teď až do neděle mezinárodní cvičení horských záchranářů a jejich čtyřnohých pomocníků. U Labské boudy se desítky psovodů z Česka i dalších evropských zemí nacvičují vyhledávání ztracených turistů v náročném horském terénu. Do výcviku se zapojilo na 5 desítek speciálně vycvičených psů. Betonová stavba u hradecké křižovatky Mileta rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce otevřít ještě před Vánoci. V okolí navíc vzniknou další obchodní a developerské projekty.
6: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
0: Dneska na východě Čech lepší než včera, ale i tak žádná sláva. Hlavně oblačno, zataženo a maxima do 23.
2: Hit Radio Černá.
0: To jsme my a hrajeme vám ty největší hity. Začne Dan Bárta, hned potom i Daša. Tak díky, že jste s námi.

na Hitrádiu Černá Hora, s vámi dneska do 15 do odpoledne Tomáš Jímal a za pár dní to startuje. Fotbalový mistrovství světa a včera to byla první příležitost naladit a taky si zvyknout na to stávání ve 2 ráno. Já si ale řekl, že to probnu a fakt jsem stál taky možná z důvodu, že jsem věděl, že si můžu ráno přistat, jo, to máme my, moderátoři občas a těším se, mistrovství světa je pro mě svátek fotbalu po 20 letech hlavně i s českým nároďákem a i když to včera nebyla žádná sláva, fotbal fakt nic moc, tak výhra 3-1 se počítá a snad naši borci najedou na pozitivní vítěznou vlnu. Jsem ale celkově zvědavý, jak to tam bude vypadat, jestli se vyprodají stadiony, jak to bude zorganizovaný a taky, jaký problémy budou mít celkově hráči s tou nadmořskou výškou. Jasný, že i my, Hitrádio Černá Hora, u toho nebudeme chybět a fotbalem budeme žít. Teď ale zase do playlistu. Je tu Taylor Swift, do pár minut i Bob Sinclair.

0: Sinclair, Love Generation na Hitrádiu Černá Hora, song, který milujeme. Však často o tom, co budeme hrát a jak často, rozhodujete vy sami. A ještě k tomu vám za tuhle zpětnou vazbu, kolikrát dáme třeba lístky do kina nebo sud piva. Jo, i proto se vyplatí nás sledovat a být s námi i na sociálních sítích. Ty konec konců za chvíli taky probereme. Schválně si dejte otázku, zdali byste bez nich dokázali žít. Do té doby Rihanna nebo Ed Sheeran.
1: Hitrádio Černá Hora. Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja. Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Hradec Králové.
4: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu?
3: Ploty Hradec Králové.
4: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckralove.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.

0: levnězčiny.cz.
1: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí.
2: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
3: Užijte si den plný zážitků na Olfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
4: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
5: Jsou tady.
6: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
3: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
10: Hit Radio Černá Hora.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

je to tady. Konečně mladí přicházejí na to, že svět se netočí jen skrz online, sociální sítě a scrollování. Vyšel teď točí zajímavý průzkum o tom, že až 50% lidí ve věku 16 až 21 by se zbavilo rádo internetu. Tak je to k zamyšlení. Ono nemusíte chodit nikam daleko, stačí vyjít ven, chvilku se dívat kolem a zjistíte, že mladí si prostě mimo socky ani nemají co říct. Prohlubují se deprese, špatné nálady a i sakra snižují hormony. Tak uvidíme, jedna věc je něco říkat,

pomáhá konat. Myslím si, že na každém z nás je, jak si to sami zařídíme. Bez tocek by se dalo žít, bez hudby ale rozhodně ne. I proto kapela Krištof nebo Kamarád Be Mine. Užívejte.

0: Tady Hit Radio Černá Hora, díky, že jste s námi a věřím, že sobotní playlist vás tu drží i nadále. Docela Miles Smith, Labouche nebo skvělý DJ P. Cooper a Astrid Test. Ve 14 taky kontrola silnic a další zprávy. Pokračujeme.
1: Hit Radio Černá Hora. Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhoura u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese, bude to fakt pecka. Více na vlesychrudim.cz anebo Facebooku Rekreační lesy Podhoura.
5: Pepo, co řešíš?
6: Zkratové proudy, jističe, klasika.
5: A dobrý?
6: Jo, ale chtělo by to něco většího.
7: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
6: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
9: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
10: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
11: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
12: Koberce Brázda.
13: Koberce Brázda.
12: Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop. Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra.
1: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Sobota je na klid, na pohodu, občas nárazový zdržení v Pardubicích ve směru do centra a od hlavního nádraží, a nebo v Hradci na Gočárově třídě směr k Auparku. Nic ale na další čekání, tak ať to taky pokračuje, šťastnou cestu, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info volejte na 800 110 100.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90, a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
0: Je to na přeskáčku, jeden den sluníčko, další zataženo. Dneska právě oblačná obloha, naštěstí bez deště, teplotně do 23 stupňů.
10: Hit Radio Černá Hora.
0: Je to tak a i v téhle hodině vám budeme hrát největší hity. Začne David Guetta, do pár minut i Alan Walker.

Alan Walker v sobotním playlistu Černé hory. Minulý hodině jsme tu mluvili o tom, že dnešní mládež by byla ráda, kdyby se omezil nebo zrušil úplně internet, a koukám, že pardubické základní školy tomu jdou naproti. Chtějí totiž od září, tedy do dalšího školního roku, vystavit stopku mobilům, a ne žádný mobily dětí během hodiny, což je asi jasný, ale ani o přestávkách. Cíl? Méně scrollování, čučení do mobilu a naopak více komunikace z očí do očí a zábavy, jak tomu bylo dřív. Za mě je palec hore, takhle to má být, jako těžko si vybavím zážitky ze základky nebo střední, jak jsem čuměl do mobilu. Když už si něco vybavím, vzpomínám, tak vždycky něco, co se dělo v reálném světě. Ať už venkovní obíhačky kolem pingpongového stolu, anebo třeba očukávačky s prvníma holkama. Pardubice chválíme, podporujeme a doufám, že se přidají další. Tady zase muzika, jsou tu Van Republic.

0: Ale Farben na Hitrádiu Jana Hora, jeho Baby Goodbye. Americe se říká země příležitostí, taky ale světu, který je trochu jiný, někdy i bizarní, což potvrzují i divné zákony, které tu v některých státech mají. Za chvíli si pár z nich představíme přímo tady v éteru. Do té doby ale muzika. Kapela Jelen nebo J-Lo.
1: Hitrádio Černá Hora.
2: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
8: CZ. Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
9: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
8: Kartu občana?
9: Jasně. Požádej si o ní na krajina-pod-sněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
8: krajina-pod-sněžkou.cz.
10: Dolphin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra.
4: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje.

0: Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Hit Radio Černá Hora.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Máme hit rádioče nahorá, taky Tomáš Dímal a jdeme do Ameriky. Aspoň budeme mít zase pocit, že se nemáme tak špatně. Amerika, země příležitostí, ale taky země, kde platí divná pravidla a i zákony. Tak třeba v Arizoně existuje zákon, který zakazuje oslům spát ve vaně. Na Aljašce zase nesmíte fotit medvěda ve spánku. Jasně, určitě bych chtěl naštvat medvěda po zimním spánku tím, že ho probudím. Ve státu Nevada máte zase smůlu, pokud vás napadne zjít velblouda na dálnici. Pokračujeme dál. V Georgii, pokud vyrazíte na zmrzlinu, nesmí vás napadnout si snad kornout strčit do zadní kapsy od kalhot. A co mě ještě baví, tak v Alabamě dostanete flastr, pokud budete řídit se zavázanýma očima. Proč tyhle zákony existují, se mě asi neptejte, prostě je to real a potvrzení toho, že Amerika je i slušný bizár. Tak buďme rádi, kde žijeme. Já to furt říkám, všude dobře, doma nejlíp.

0: Avicii, Taste the Feeling na Hitrádiu Černá Hora. Docela i Mirai, Luis Capaldi nebo Enrique Iglesias. Taky ale doprava, koukneme, jak to dneska vypadá za volantem. A hned potom i kolega Vojta Kudla, který vám dá super tip na to, co pořídit tátovi ke dní otců. Kdo nechce čekat, kompletní info už teď na Hitrádiu Černá Hora CZ.
1: Hitrádiu Černá Hora.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Choduraš, pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Hit Radio.
3: Ponožky i hrníček táta už dostal.
4: Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu?
3: Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu.
1: Hit Radio Černá Hora CZ.
5: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
6: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
7: Vidra chytil zlatou rybku.
8: Pusť mě, splním ti tři přání.
7: Dobře, chci terasu z exotického dřeva.
8: Hapex.
7: Pergolu z konstrukční hranolu.
8: Hapex.
7: Střechu.
8: Hapex.
7: A co kvalitní palubky?
8: To je sice čtvrté přání, ale třeba 50.
7: Nesmějte se, to není kameňák. Hapex má prostě všechno.
8: Terasová prkna z exotiky a sibirského modřínu, konstrukční a lepené hranoly na přístavby, pergoly a garáže.
7: www.hapex.cz.
9: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
10: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
11: Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann, váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
12: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech je zase tady, aktuálně bez nehod, ale bacha na hlídky. Jednu jste hlásili v Husově ulici v Pardubicích, ale taky v Chrudimi ve směru na letiště, můžeme říct směr pod hůra. Takže kdo tu má cestu, a radši tu zpomalte. Jinak nic, pokud něco vy, vaše dopravní info, volejte na 800 110
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D11 na 68. kilometru ve směru na Hradec.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Černá Hora.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu.cz.

Krkonoších probíhá až do neděle mezinárodní cvičení horských záchranářů a jejich čtyř nových pomocníků. U Labské boudy si desítky psovodů z Česka i dalších evropských zemí nacvičují vyhledávání ztracených turistů v náročném horském terénu. Do výcviku se zapojilo na 5 desítek speciálně vycvičených psů. Zatímco většina lidí ještě spí, tak nad loukami na Broumovsku už krouží drony na speciální misi. Pátrají po srnčatech schovaných ve vysoké trávě, kterým během senoseče hrozí smrt pod žacími stroji. Díky termokamerám a dobrovolníkům dostávají šanci přečkat nebezpečné období.

0: 20 studentů výtvarného oboru Zušky Polabiny společně s profesionálními graffiti umělci. Dílo inspirované pardubickými sportovními tradicemi proměnilo skoro 100 metrů dlouhou zeď areálu Sokola.
1: Na dlouhé zdi vzniklo 10 tematických částí věnovaných sportům, které jsou pro naše město typické, od velké pardubické a zlaté přilby až po hokej, atletiku nebo vodní sporty. Projekt přinesl nejen nové výtvarné dílo do veřejného prostoru, ale také cenou zkušenost spolupráce studentů, profesionálních umělců, Sokola a města Pardubice.
0: Tolik tady na Černé hoře mluvčí Pardubic Alexandra Tušlová.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Na východě Čech dneska zatažená obloha a ty teploty, tak ty se můžou v nížinách vyšplhat až na 24 stupňů Celsia a na horách se teploty mohou vyšplhat k 18.

0: Radio Černá Hora.
1: Zajímalo by mě, jak moc věříte navigaci. Představte si, že jedna řidička v Americe, tak ta prostě zkrátka věřila natolik, že vjela pomocí GPSky na kolejovou trať. Masakr.
0: Hele, ona si podle mě zapomněla, jak si tam jako můžeš zakliknout jdu pěšky, jedu na kole letadlem, tak ona tam podle mě zaklikla řídím vlak, to jinak, to mě jinak hlava nebere
1: to. Buď to, ale musela být nějaký promile podle mě.
0: Minimálně 8.
1: Nejlepší na tom bylo, že ona odpověděla, když se jí policisté ptali, jako jak to vůbec je možné, tak ona odpověděla, navigace mi řekla, ať jedu.
0: Tak prostě jela. No, tak vypojte s náma, to bude klidnější a pohodlnější cesta, jsme Hit Radio Černá Hora a teď jdeme hrát.

0: Rytmus, jejich příběh, tady je Hitrádio Černá Hora, no a pokud se chystáte na léto a na letní příběh, tak my vám doporučíme za chvilku jedno skvělé místo.
1: Tak zůstaňte s námi a samozřejmě připravená bude taky další muzika. Díky, že ladíte v sobotu Hitrádio Černá Hora.
0: I třeba jedno espresso macchiato a Tommy Cash.
1: Jo, kávička, to by se šiklo.
0: Dáme si.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Otužování není nic pro tebe? Mrkni na termoexpert.cz. Máme bojlery Dražice za nejnižší ceny na trhu a taky elektrokotle, plynové kotle a tepelná čerpadla. S expresním dodáním a technickým poradenstvím zdarma. Termoexpert.cz. Teplo, které tě nezrujnuje.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Užijte si den plný zážitků na Alfin Car Driving Day. Čekají vás testovací jízdy s více než 40 vozy různých značek. Vyzkoušejte různé druhy pohonů na jednom místě a zabavte celou rodinu bohatým doprovodným programem. Přijďte v neděli 7. června na hřiště BICZ Park Golf Hradec Králové. Více na olfincar.cz.
7: Pepo, co řešíš?
8: Zkratové proudy, jističe, klasika.
7: A dobrý?
8: Jo, ale chtělo by to něco většího.
9: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl osvětlení fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
8: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
10: Po 42 letech znovu ve finále. BK Pardubice píší historii. Ve finále Maxa NBL se postaví úřadujícím mistrům z Nymburka. Přijďte fandit, vytvořit bouřlivou atmosféru a být součástí historického okamžiku. Už tuto neděli od 19 hodin. Hala Dašická Pardubice.
11: Mami, tati, pojďme do nového rodinného parku Podhora u Chrudimi. Je tam 3D bludiště v korunách stromů, spousta překážek a super tobogán. Zvládne to i 3letá ségra. Budeme si hrát v lese. Bude to fakt pecka. Více na lesychrudim.cz a nebo Facebooku Rekreační lesy Podhůra.
2: Hit Radio Černá Hora.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: posloucháte víkendovej Rádio Černá Hora, tady s vámi Vojta Kudla a taky Ondra Novotný.
1: Zdravíme.
0: No a taky samozřejmě už někteří z vás plánují léto. A s létem se samozřejmě taky pojí kempování a podobně. A tak si představte, že my pro vás máme jednu skvělou zprávu z východních Čech.
1: Povídej.
0: Představte si, že kemp Dolce u Trutnova se připravuje na skvělou novou sezónu a samozřejmě nachystal několik novinek.
1: Nekecej, jaký tam jsou nový věci třeba?
0: Hele, vylepšili zázemí, upravili kolem nádrže a samozřejmě taky vylepšili kvalitu vody. Prostě všechno proto, aby se tam člověku trávilo léto ještě o něco příjemněji.
1: Kemp Dolce, já mám strašně rád, kousek

0: Zdravíme východní Čechy, tady sobotní hit Rádio Černá Hora a Tiestou.
1: A i dnes při sobotním odpoledni pro vás sledujeme ten nejlepší dopravní servis na východě Čech, takže jestli víte,

0: před rádiem Černá Hora.
1: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
2: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
1: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1+2+1 za 8999 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Zapomeňte na studené podlahy. Již 20 let realizujeme podlahové vytápění kompletně. Od vybourání podlah přes rozvody až po betonáž. O vše se postará náš tým odborníků. A teď to nejdůležitější. Uzavřete objednávku do konce července a získejte slevu 14 000 korun. Nečekejte na zimu a zajistěte si lepší cenu už teď. Kdo chce domov na míru? Nakupuje v Sefiru. Navštivte nás v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
4: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
5: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
4: a poctivé pivo z místních pivovarů.
5: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
4: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
6: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Ty jo, pěkný pařák. To zas bude na Trutnovském koupálku fronta.
8: Proč v ní čekáš? Já mám kartu občana a permici na 11 vstupů. Jenom si s ní pípnu a jdu.
7: Kartu občana?
8: Jasně. Požádej si o ní na krajina-pod-sněžkou.cz. Levnější s ní budeš mít nejen koupálko v Trutnově, ale i lanovku na Sněžku a další aktivity.
7: krajina-pod-sněžkou.cz.
9: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.
10: Historický parní expres Králický Sněžník právě vyjíždí!
11: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
12: Černá Hora.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor si dávejte na Hradubické směrem na Pardubice. Tam nám totiž napsal posluchač Tomáš, že jezdí modrá policejní oktávka a měří. Takže kdo máte v plánu jet touto tratí, tak si dávejte pozor. No a kdybyste měli jakékoliv info ze silnic, tak vaše dopravní info volejte na 800 110
1: 100. Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
2: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
3: Ploty Pardubice.
2: Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
3: Do města i vesnice. Ploty Pardubice.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Černá Hora.
6: Je tady celá krátké zprávy pro východní Čechy a Hanka Poskočilová. Častá chyba při tankování se může prodražit. Odborníci varují před přeplňováním nádrže až do cvaknutí pistole. Hrozí poškození systému pro odvod palivových výparů a opravy za desítky tisíc korun. V létě je navíc riziko vyšší, a to kvůli rozpínání paliva v tekle. V Krkonoších probíhá teď až do neděle mezinárodní cvičení horských záchranářů a jejich 4 nových pomocníků. U Labské boudy se desítky psovodů z Česka i dalších evropských zemí nacvičují vyhledávání ztracených turistů v náročném horském terénu. Do výcviku se zapojilo na 5 desítek speciálně vycvičených psů. Betonová stavba u hradecké křižovatky Mileta rychle roste. Nový Kaufland na Moravském předměstí v Hradci Králové nabírá finální podobu. Řetězec chce otevřít ještě před Vánoci. V okolí navíc vzniknou další obchodní a developerské projekty.
7: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz.
8: Koukneme ještě na dnešní

0: kvůli tomu fotbalu.
1: Tak prosím vás, jestli půjdete do hospody, tak než si dáte nějaký alkodrink, jo, nezapomeňte, že...
0: Za hodinu stáváte do práce.
1: Za hodinu stáváte do práce a je potřeba tam dát prostě nějaký nálko. Jednou to podle mě zvládnete.
0: A hlavně pořádně zafandit, já v ten postup ze skupiny věřím.
1: Já taky, tak

0: úderů nahoru. Někdo si dá kafe, to jsme asi třeba jako my dva s Ondrou, a někdo vyrazí třeba na kolo. A už za chvilku vám řekneme o jednom skvělém tipu, kam třeba vyrazit na horské kolo, protože ono na východě Čech vzniklo něco, co je neskutečný, co se týče adrenalinu.
1: No tak si na to počkejte, do té doby muzika třeba Hodiny nebo Martin Garrix a Bon.
2: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky CZ najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky CZ.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady. Wow!
9: Olfin Car rozšiřuje týmy v Hradci Králové a Trutnově. Do našich autorizovaných servisů hledáme zkušeného autoelektrikáře, který si poradí s elektronikou moderních vozů, a autoklempíře se zaměřením na opravy karoserií. Pro uchazeče z praxí nabízíme náborový příspěvek až 50 000 korun. Více na olfincar.cz/kariéra. Kuchyně Hofmann. Když chcete kuchyň, která vám sedne, navrhneme, vyrobíme a namontujeme kuchyně, skříně i další nábytek na míru. Najdete nás v pasáži Magnum v Náchodě. Otevíráme na objednání, abychom se mohli věnovat jenom vám. Kuchyně Hofmann. Váš prodejce spotřebičů Siemens Studio Line. Více na kuchynehofmann.cz.
10: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
11: Po 42 letech znovu ve finále. BK Pardubice píší historii. Ve finále Maxa NBL se postaví úřadujícím mistrům z Nymburka. Přijďte fandit, vytvořit bouřlivou atmosféru a být součástí historického okamžiku. Už tuto neděli od 19 hodin. Hala Dašická Pardubice.
12: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
13: Hit Radio Černá Hora.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: byl Mezinárodní den všech jízdních kol a cyklistů a my na to teďka navážeme.
1: Přesně tak, jestli máte rádi horská kola a trochu adrenalinu, tak vás zajímá jedna perfektní novinka. V Náchodě mají totiž nový trail s názvem Červený vlk a podle prvních ohlasů to vypadá, že se bajkeři rozhodně nudit nebudou.
0: Co tam jako to obnáší ten trail?
1: Hele, zkrátka v lesoparku Montace vznikla více než 2-kilometrová tráť plná zatáček, skoků a rychlých pasáží.
0: Tak na toho červeného vlka klidně můžete vyrazit už tenhle ten víkend, pokud se teda nepletu.
1: Je to tak? Já můžu říct, že jako obdivuju každýho, kdo jezdí. My jsme teďka s přítelkyní byli na Dolní Moravě a já když jsem tam viděl ty sjezdy, jo, tak já jsem si říkal, v životě bych na to nevlez, člověče.
0: Já znám hodně lidí, co třeba takhle na ten trail jelo a po víkendu přišli se sádrou na ruce.
1: No, tak i takhle může vypadat bohužel nešťastně jízda na kole.
0: Pozor, jedna naše kolegyně by mohla po minulém létě vyprávět.
1: Přesně tak. A teďka už na Hitrádiu Černá Hora taky další muzika.
0: A zdravíme Martinu Adamu.
1: Ahoj, Martino.
0: Samozřejmě vás všechny.

0: Gustavo Lima a balada. Tak balada taky to, že posloucháte Hit Radio Černá Hora a my za to v sobotu odpoledne děkujeme.
1: No a jestli vyrážíte někam ven, a já věřím, že určitě ano, protože to dnešní počasí, co si budem, to prostě ven láká, tak nezapomeňte, že Hit Radio Černá Hora můžete taky ladit online, a to buď v aplikaci Radia.cz, anebo na naši

0: Sheeran. Další důvod, proč prostě poslouchat Hit Radio Černá Hora.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Když jde o podlahu, nechte to na odbornících. Labík průmyslové podlahy. Připravíme rozpočet a provedeme rychlou realizaci za férovou cenu. Od epoxidů přes polyuretan až po interiérové cementové stěrky. Nyní vám navíc nabízíme regenerační polyuretanový izolační nástřik na střechy, který prodlouží životnost vaší střechy až o 25 let. www.labík-podlahy.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rekutech, práce za odměnu. Máme za sebou další silný rok a míříme ještě výš. Zároveň nezapomínáme na to nejdůležitější, lidi, kteří za vším stojí. Děkujeme, že jste s námi. Práce za odměnu CZ.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
8: Go, go, go, gorila!
9: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
1: Černá Hora.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Čech. Pozor si dávejte v Rybitví u zastávky u Matočná. Tady máme nahlášenou hlídku městské policie směrem na Lázně Pohraneč. Tak pokud máte cestu, tak raději znovu splynu. Kdybyste měli vím něco aktuálního ze silnic, vaše dopravní info, volejte na 800 110 100.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Jahody a meruňky od Petra. Naše stánky najdete při hlavní silnici směr Kudova zdroj po levé straně a dále také na tržnici Zbaj vedle McDonaldu nebo na hlavním parkovišti. Velkoobchod a maloobchod. Těšíme se na vás. Sledujte cedule Jahody a meruňky od Petra. Koberce Brázda. Koberce Brázda. Prodej, dovoz, pokládka. Navštivte naše skvěle zásobené prodejny v Náchodě u úřadu práce, dále v Jaroměři, Trutnově, Vrchlabí nebo Dvoře Králové nad Labem. Využijte letních slev, těšíme se na vás. Koberce Brázda, koberce i na strop.
3: Hey, we are Imagine Dragons.
4: Hey, I'm Lady Gaga.

Krkonoších probíhá až do neděle mezinárodní cvičení horských záchranářů a jejich čtyř nových pomocníků. U Labské boudy se desítky psovodů z Česka i dalších evropských zemí nacvičují vyhledávání ztracených turistů v náročném horském terénu. Do výcviku se zapojilo na 5 desítek speciálně vycvičených psů. Zatímco většina lidí ještě spí, tak nad loukami na Broumovsku už krouží drony na speciální misi. Pátrají po srnčatech schovaných ve vysoké trávě, kterým během senoseče hrozí smrt

0: výzkumného oboru Zuzky Polabeny společně s profesionálními graffiti umělci. Dílo inspirované pardubickými sportovními tradicemi proměnilo skoro 100 metrů dlouhou zeď areálu Sokola.
1: Na dlouhé zdi vzniklo 10 tematických částí věnovaných sportům, které jsou pro naše město typické, od velké pardubické a zlaté přilby až po hokej, atletiku nebo vodní sporty. Projekt přinesl nejen nové výtvarné dílo do veřejného prostoru, ale také cenou zkušenost spolupráce studentů, profesionálních umělců, Sokola a města Pardubice.
0: Tolik tady na Černé hoře mluvčí Pardubic Alexandra Tušlová.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
3: Koukneme se ještě na východočeskou oblohu, po 17. hodině stále v maximech klidně až 24, s tím, že je ale zataženo, na horách se držíme okolo 18 stupňů, pakliže plánujete něco na zítra, mohlo by být klidně až 25, ale občas by do toho vidle mohl hodit nějaký krátkej déšť, tak s tím počítejte.

0: zkuste si představit svého dědu nebo babičku, kteří celý život topili v kamnech a chodili na záchod, kde byl největší luxus to, že prkénko v zimě nestudilo.
1: Tak to známe i my teďka všichni ještě z chalupy a podobně, když jezdíme, ale teď si představte, že by nám všem někdo ukázal toaletu s vyhřívaným sedátkem, nočním osvětlením, sušením nebo omýváním.
0: Jo, já si myslím, že to zní trochu jako sci-fi, ale pozor, není to tak, protože my na našem webu hitradiocernahora.cz právě soutěžíme o moderní toaletu.
1: A je to toaleta, kterou nám věnovala společnost Maro, a to v rámci Dne otců, který se nezadržitelně blíží. Zkrátka a jednoduše, hrajeme o opravdový trůn všech králů.
0: Přesně tak, je to fakt originální dárek. Představ si, že prostě jdete a dáte svému taťkovi prostě to království. Ten trůn, to je skvělý.
1: Tati, ty jsi pro mě král, můžeš se jít
0: v klidu vy.

0: česká muzika, Činasky a jejich selhání tady u nás na Hit Rádiu Černá Hora.
1: No a teďka zdravíme všechny řidiče, co by od nás rádi dostali plnou nádrž úplně gratis.
0: Já si myslím, že v dnešní době se to prostě hodí. Hele, kdo ti dá gratis prostě plnou nádrž?
1: No Hit Rádiu Černá Hora.
0: No právě.
1: No a jak se k tomu dostanete, to vám řekneme v našem éteru za chvíli.
0: Teďka už ale samozřejmě další připravené hity, které si dáme už za okamžik, tak buďte s námi.
2: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Černá Hora soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. hitradiochernahora.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Smiřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
4: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Pepo, co řešíš?
9: Zkratové proudy, jističe, klasika.
8: A dobrý?
9: Jo, ale chtělo by to něco většího.
10: Tak pojď k Elivu. Projektujeme NN i VN, průmysl, osvětlení, fotovoltaiky. Dáme ti prostor, odpovědnost a projekty, za kterými si můžeš stát.
9: Eliv.cz. Přestaň kreslit, začni tvořit.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Po 42 letech znovu ve finále. BK Pardubice píší historii. Ve finále Maxa NBL se postaví úřadujícím mistrům z Nymburka. Přijďte fandit, vytvořit bouřlivou atmosféru a být součástí historického okamžiku. Už tuto neděli od 19 hodin. Hala Dašická, Pardubice.
14: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
15: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
16: Are you ready for this?
17: 3 dny obřích slev. Největší výprodej v Baby Centru v Pardubicích. Slevy 15 až 50% na celý sortiment.
18: Pouze na prodejně.
17: 12. až 14. června. Baby Centrum v Pardubicích.
2: Hit Radio Černá Hora.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: studia.
1: 601 292 464.
0: No a na WhatsApp nám od pondělí namlouvejte hlasové zprávy z východočeského provozu, nebo nám tam zkrátka napište jenom rychlou zprávu, kde to třeba zrovna nejede, nebo kde jsou prostě nějaký aktuální komplikace.
1: Já si myslím, že jednodušší už to snad ani být nemůže, jak vyhrát plnou nádrž.
0: Ne, nemůže prostě.
1: Takže si zapište náš WhatsApp 601 292 464.
0: První plná nádrž gratis už v pondělí odpoledne. Kde jinde, než tady u nás na Hitrádiu Černá Hora, držíme palce.
2: WhatsApp Hitrádia Černá Hora 601 292 464. Hey, Fons.

0: Fire, skvělá muzika. Tady u nás na Hitrádiu Černá Hora, parádní odpoledne.
1: No, my se budeme pomaličku loučit a jak to umíme nejlépe, kromě toho, že řekneme hezký večer, tak taky skvělou muzikou. Shakira, její Zoo, taky Jennifer Lopez a Pitbull On The Floor, anebo Benson Boone.
0: Přesně tak, tak mějte krásný zbytek víkendu a mějte se krásně.
1: No a jak jsem říkal, hezký večer, ideálně s Hitrádiem Černá Hora, ahoj.
0: Pác a pusu.
2: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio Černá Hora a východočeské silnice známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem.
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Vyjeďte si lanovkou nahoru, nahoru. Nebo vyzkoušejte naše nové rodinné traily. Projeďte si nenáročné trasy na koloběžce, nebo si prostě jen užijte výhledy a kouzlo našeho kraje. Léto v Deštném, léto na horách.
13: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Stihl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
14: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.

0: dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
1: Historický parní expres Králický sněžník právě vyjíždí.
2: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: On air.
3: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. S účastí prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO se prý zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Novinářům to dnes zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Mezi Čechy roste zájem o cestování po Evropě vlakem. Přibývá spoluprací mezi jednotlivými dopravci napříč Evropou a novinky přímých spojů rozšiřují dosavadní nabídku. Zájemci se z tuzemska přímými vlaky dostanou třeba do všech sousedních států nebo do Dánska, Belgie, Nizozemska nebo Chorvatska. Informuje o tom Česká televize. Soutěž ve dvouhře na Challengeru v Prostějově třetím rokem po sobě vyvrcholí bez české účasti. Poslední domácí tenista v pavouku Hynek Bartoň dnes podlehl v semifinále 3-6, 2-6 Slovákovi Alexi Molčanovi. A nakonec ještě počasí. Zítra čekáme nejčastěji polojasno nebo oblačno. Na severovýchodě se můžou ojedinělé objevit přehánky nebo bouřky. Odpoledne a k večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 24 stupňů. Na jižní Moravě naměříme i 28.
7: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Probazén. www.proxim.cz

0: Černá Hora.
1: Chcete domov na míru? Nakupujte v Sefiru. Nečekejte, až se zima zeptá na stav vašeho kotle. V Sefiru se staráme o vaše teplo už 20 let. Zajistíme vše. Od výběru úsporného modelu až po montáž a revizi. Využijte letní akci. Při objednávce do konce července u nás ušetříte za nový kotel až 16 000 korun. Nečekejte na zimu a uspořte teď. Kdo chce domov na míru, nakupuje v Sefiru. Navštivte naši prodejnu v Ústí nad Orlicí. www.sefir.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: Vizitka.cz.
1: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: složité stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
2: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
8: Ploty Pardubice.
9: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jedeme v tom s vámi.
8: Ploty Pardubice.
9: Naše ploty skvěle vypadají.

0: mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
1: Sekáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
2: Ploty Pardubice.
3: Ploty Pardubice. Kompletní řešení oplocení. Ať už potřebujete bytelný betonový, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu, jeden

0: Podnikáš zahradu, chystáš dřevo nebo vyrážíš do lesa? Na vše pro lesáky.cz najdeš techniku Štýl, včetně akutechniky, myslivecké oblečení i výbavu pro profi lesáky. Navštiv nás ve Vrchlabí nebo nakup pohodlně online. Vše pro lesáky.cz.
1: Ploty Hradec Králové.
2: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
1: Ploty Hradec Králové.
2: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckrálové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete je všude.
1: Velké město, malou obec, chrání Ploty Hradec.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře@valny.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
5: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
6: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
7: Někde ve Francii právě čeká zákazník na odpověď. Poradili byste mu? Juta ve Dvoře Králové hledá asistentku nebo asistenta prodeje s angličtinou a francouzštinou. Nabízíme pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, pobyt na firemní chatě ve Špindlu a další benefity. Více na juta.cz.

0: Sněžník právě vyjíždí!
1: Každou sobotu od 20. června do 5. září máte skvělou příležitost vrátit se do století páry a projet Pardubický kraj křížem krážem v unikátních strojích a prožít si neopakovatelné zážitky. Odjezd! Více informací a detailní jízdní řád naleznete na www.vitopnadolnilipka.cz.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v Předměřicích.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Ploty Hradec Králové, kompletní řešení oplocení. Bytelný betonový plot, elegantní hliníkový nebo pletivo na zahradu.
4: Ploty Hradec Králové.
5: Kompletní nabídku a radu odborníků najdete v naší prodejně ve Směřicích nebo na www.plotyhradeckralové.cz. Naše ploty skvěle vypadají a najdete

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Tak co na to říkáš, Baru?
4: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Dveře. Říká se, že jsou vizitkou domu, ale jsou taky každodenní součástí vašeho života. Proto je důležité, aby fungovaly přesně tak, jak potřebujete. Dveře Valný navrhuje a montuje dveře všech typů. Interiérové, vstupní, bezpečnostní, technické, celoskleněné. Od prvního zaměření až po finální montáž. Ve východních Čechách jsme doma. Stejně jako vaše nové dveře. Dveře Valný. Najdete nás na dveře-valný.cz a v showroomu v předměstí. Měřících.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.